0: Jozef Kryžan nás teda pozval na oslavy 100. výročia založenia dychovej hudby Lieskovanka. Ako som už povedala, rovnaké výročie si pripomína v tomto období aj Slovenský rozhlas. A my tu máme jednu naozaj krásnu a veľmi milú gratuláciu.
1: Redaktor a dramaturg folklórneho vysielania Českého rozhlasu Brno Jarda Kneisel síce nie je až takým veľkým fanúšikom dychovky, ale je veľkým fanúšikom práce našej redakcie. No a jeho gratulácia znie takto.
2: Jménem Českého rozhlasu a především Českého rozhlasu Brno bych chtěl popřát úplně všechno nejlepší ke krásným kulatým narozeninám našemu, řekl bych asi nejbližšímu médiu, které pro nás je, a to je Slovenský rozhlas a hlavně folklorní a dechovkářské redakci, kde děláte výbornou práci. Teda doufám, že taky trošku zvížíte k nám jako k malinko staršímu bratru a musíte vědět, že jsme tady pořád všichni jeden pro druhého a ta muzika, ať už to je cymbálovka nebo dechovka, folklorová kultura, tak nás to spojuje. Tož teda živio, živio, živio, živio!
0: Ty si krás!

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Olivia Newton-John Physical. 9. IMT Smile Čo ak. 8. Postup do výročnej hitparády Dalibor Janda Snad sem si mnel všímat víc. 7. Peter Cmorik Nádych výdych. 6. John Lennon Just Like Starting Over. 5. Peter Nať Až sa znova narodím. 4. Joe Dassin Le Petit Pois au Chocolat. 3. No Name a Lucie Bílá Ženušky. A na dvojke je dnes Stevie Wonder For Once in My Life. Jednotku teraz zverím do rúk Richarda Millera. Rieka.
1: Prvé miesto.

Vypočuli ste si rozhlasovú adaptáciu románu Michaila Zoščenka Koza. Preklad a scenár Jaroslav Hulák. Účinkovali Peter Debnár, Zita Furková, František Kovár, Ivan Krivosudský, Erika Bauerová, Vladimír Minarovič, Ján Valentík a Soňa Ulická. Majstri zvuku Peter Štolc a Ondrej Purdeš. Hudobná dramaturgia Eva Kederová. Redakčne pripravila Tamara Chlebová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1983.

Veď inému, čo praješ sám sebe. Zavej, vetre, zavej, cez hory, cez háje. Pozdrav, že mi pozdrav tie slovenské kraje. Pozdrav, že mi pozdrav tie slovenské rody. Hoj, udriera si nám hodina slobody.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Husličky z Javora.
1: Dnes s pesničkami a hudbou zo Spiša a Šariša. Najprv navštívime obec Dúbrava na Spiši.

Léta jsem býval vědomen nezištným dárce krve. Advokát chudých, sponzor snů, všechno hned na popel.

tvůj holič za mou svatozář prodal mi tvoje vlasy. Já nalepil jsem je panence voskově bílé rasy. Chuděli,